0: Všetci sme už boli svedkami toho, čo dokáže taký zub času. Hlodá a hlodá a hlodá a hlodá. Neobstoja pred ním ani múry, ani pevnosti, ani sfingy, ani pyramídy, proste nič.
1: Nič?
0: Nič.
1: Fakt nič?
0: Nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič.
1: Tak na čo potom pracovať?

Skladbu Evgenia Derbenka Cabman zahral poslucháč Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu Adam Litvík. Na záver jeho vystúpenia zaznela skladba Viktora Vlasova Exprompt.

mňa zase hlodá zub času, takže to až cítim. A preto som sa rozhodol, že si ho niekde chytím. Vložím ho do pohára a pred neho dám schému. Nech ukáže mi, jak sa vie,

0: Všetci sme už boli svedkami toho, čo dokáže taký zub času. Hlodá a hlodá a hlodá a hlodá. Neobstoja pred ním ani múry, ani pevnosti, ani sfingy, ani pyramídy, proste nič.
1: Nič?
0: Nič.
1: Fakt nič?
0: Nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič.
1: Tak na čo potom pracovať?